0: Ivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
2: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
1: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
3: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
1: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
4: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
1: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm s nás zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
5: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
6: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
5: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
7: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
5: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
6: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bílou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtů dole u řeky.
5: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
7: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
5: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
8: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
9: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
8: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
10: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
8: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
11: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
8: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
12: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
8: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
13: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
14: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň, je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst, vysadili se nové stromy.
15: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
13: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
16: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
13: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
17: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroškou a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka

0: tu dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
1: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné dílo a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
0: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
2: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
3: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
0: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
2: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
0: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
5: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
6: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
5: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
6: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
5: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
6: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
5: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
7: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny

0: I především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
1: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale s tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
0: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
2: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
0: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
3: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
4: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho. No ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
5: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, to je 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a já myslím, že to bude moc pěkné.
0: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
6: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se

0: nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotná poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
0: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
0: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
0: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
2: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán a nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmánie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití to najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve 3 podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
2: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhu je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás
6: je
5: dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči, to je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů, takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s Vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak když se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35tníků, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastavba patří.
19: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, že sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroško a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Přesný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné.

0: Odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
1: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
2: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
0: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
1: Opravujeme, jo, a pořád toho je co? Hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
0: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
3: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
4: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
5: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
4: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
5: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
4: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
5: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
4: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
3: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
6: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
7: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
6: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
8: Celkově jsme jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací.

0: že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
2: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
3: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
4: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
5: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou, tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům Otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kudinského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moc najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí. Pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože donedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb,

0: i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
1: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
2: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
3: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
2: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
4: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak když se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
2: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
3: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
2: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
4: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
2: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
6: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
5: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
7: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
5: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
8: Horký odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
5: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
9: Jelikož strašně miluju zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
5: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
10: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
11: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
12: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
10: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
13: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
10: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasný lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom dva ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroško a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné dílo a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka

0: trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
1: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
2: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
1: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
3: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
4: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
5: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
4: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
5: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
4: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
5: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
4: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
3: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
6: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
7: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
6: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
8: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
6: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleniny zeleně do zahrady a okolí.

0: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, že proto ideál pro ty mladěky.
1: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho. No ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
2: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark, a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říci, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kulín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti. Takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pakliže se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horký odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastavba patří.
19: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
3: Já

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem vynechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlicka, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vrošku a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné dílo a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem.

0: Zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
1: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
2: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
1: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
2: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
1: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
2: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
1: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typy manýry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
0: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
3: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
4: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
3: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
5: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
3: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
6: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
7: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
8: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firemní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakož to jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice Člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hrabenku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářské kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás
6: je
5: dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou

0: stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla. Všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
1: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
2: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
3: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
1: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
0: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
1: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
5: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
4: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
6: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
4: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
7: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
4: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
8: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
9: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
8: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
10: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak když se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
8: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
9: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bílou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací u Pechtu dole u řeky.
8: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
10: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
8: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
12: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
11: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
13: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
11: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
14: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
11: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
15: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
11: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
16: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
17: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
18: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
16: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
19: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. Bytovej kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
16: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Jediným lákadlem slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Ksoňa Tremlová Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroško, je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad táhne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, tu soudní budovu, že jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvíře

0: Dva institucí. Úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
1: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
0: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
1: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
0: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čím se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
2: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
3: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
4: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
3: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
5: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
3: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
6: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
7: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
8: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
2: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou, tak pojďme společně objevovat, kam se vydat.

0: Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark, a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí

0: si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
1: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
0: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
1: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
2: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
3: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
2: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
1: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
4: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
5: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
6: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kulín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kulínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
5: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářské kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nachází v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teďkon v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Eli se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšený. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
19: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mi mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle 2 pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlicka, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroužku, je úplně boží.
12: Krásný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné dílo a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo, takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, tu soudní budovu, že jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chov

0: to si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
1: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
2: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
3: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
4: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionů korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
3: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
5: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
3: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
6: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, že proto ideál pro ty mladěky.
7: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
8: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
2: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví.

0: chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z

0: náměstí republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
1: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
0: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
1: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
0: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
2: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
0: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
3: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
0: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
3: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
2: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmánie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
0: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
4: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití to najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
0: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
4: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
0: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
5: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
6: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
5: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
0: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
7: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
8: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
9: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
8: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářské kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. Z jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla, je skvělá, lidi byli, jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky, mistr světa v letecké akrobaci.

0: si předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
1: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
1: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
2: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
3: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
4: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
5: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
6: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
7: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
6: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
8: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
9: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity.
10: To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
9: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
6: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
11: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobaci předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.

0: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
1: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
0: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
2: Přesně tak.
0: A hlavně,
2: je to
0: aby
2: zase
0: tady
2: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
1: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
0: Že tohle vypadá tak strašidelně.
2: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
1: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
2: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co je vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: barokní,
0: říkám to správně.
12: Barokní, baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavé, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct.

0: ale za nás už ne.
1: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bere takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a
1: barokní
0: také na prohlídky.
1: Jídlo bude?
0: Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší body bychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou... lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky hrál jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mažítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: na cvičnou běž.
1: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
0: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží běže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
2: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci. No a pak už rozhoduje jenom čas.
3: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
4: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
5: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
6: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
7: I feel very good, very nice.
8: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
0: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
9: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
0: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
0: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
0: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
0: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
15: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint, jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze

0: o hru se světlem a odrazem.
1: Že tohle vypadá tak strašidelně.
2: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
0: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
2: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
0: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době.

0: Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým ten konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psy třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co je vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelař.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
13: Baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost. A zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro pana Láčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
0: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda udal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle den výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, jak kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek, a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem si tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezký uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně, strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odkryjte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klostermann, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klostermann.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, Televize Zákon.

0: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
1: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
0: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
2: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
3: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
4: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
0: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
5: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAG.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už delší dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnili kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí ve Hvozdné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně urazit. Ten výstup je obecně považovaný.

0: asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
1: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
2: I feel very good, very nice.
3: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
4: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
6: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
7: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
4: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech čtyř disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
8: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
4: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
9: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
4: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
10: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
4: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
11: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
12: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
13: Tak kam nás vezmete první?
14: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
13: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
14: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
13: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
14: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
13: Wow.
12: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
13: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
12: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
13: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
14: Přesně tak.
13: A hlavně,
14: je to
13: aby
14: zase
13: tady
14: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
12: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
13: Že tohle vypadá tak strašidelně.
14: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
12: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
14: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních produktů.

0: producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomujou, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost

0: věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
1: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
2: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
3: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
2: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
4: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
2: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnova budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
5: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
6: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
5: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
6: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
5: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
6: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
5: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
6: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte?

0: tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
1: ano.
0: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
0: barokní, vrcholně baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
0: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říká, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od

0: původních majitelů. Takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek, a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuji za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuji za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek.

0: Tak na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
1: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
2: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
1: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
3: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
1: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: řízení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rádl jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví. Popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, ale mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je

0: Mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
2: Česká republika v této disciplíně vždy vodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
3: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě i na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
4: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
5: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
6: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
7: Tak kam nás vezmete prvně?
8: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
7: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
8: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
7: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
8: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
7: Wow.
6: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
7: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
6: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
7: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
8: Přesně tak.
7: Hlavně,
8: je to
7: tady
8: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
6: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
7: Že tohle vypadá tak strašidelně.
8: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
6: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
8: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
6: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavení

0: jiných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky, na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že by ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát z cesty historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžeme. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali, a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi, a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou, a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty, a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli, a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, nashledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra, Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.

0: Tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity.
1: To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
0: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
2: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
3: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami.

0: skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
1: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
0: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
2: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
0: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
3: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
4: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
5: Tak kam nás vezmete první?
6: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
5: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
6: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
5: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
6: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
5: Wow.
4: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
5: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
4: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
5: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
6: Přesně tak.
5: A hlavně,
6: je to zase
5: tady
6: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
4: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
5: Že tohle vypadá tak strašidelně.
6: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
4: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
6: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
4: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to

0: pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
1: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
2: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
1: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
1: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také Plzeňská měšťanská beseda.
7: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě, ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
8: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě

0: dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
3: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
2: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
3: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, ale to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
2: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
3: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
2: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
3: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
2: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
3: Baroko, ano.
2: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
3: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Hmm. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
2: To pro paneláčníka je zima.
3: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
2: Bojíte se tam někdy?
3: Vůbec.
2: Ne.
3: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
2: Ajaj.
3: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
2: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
3: Tam se vůbec nic nekoná.
2: Nic.
3: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
2: Pravda, nesmí stát cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
3: možná, můžete. Možná bychom mohli.
2: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
3: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
2: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
3: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
2: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
3: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech Foodfestech prodává. No a Foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
2: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
3: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
2: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
3: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
2: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
3: Já děkuju za pozvání.
2: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
3: Budeme se na vás těšit, nashledanou.
0: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde, nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší body bychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím dě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky hrál jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnili kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na ty štafety.

0: výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
1: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
2: Tak kam nás vezmete prvně?
3: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
2: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
3: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
2: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
3: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
2: Wow.
1: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
2: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
1: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
2: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
3: Přesně tak.
2: A hlavně,
3: je to
2: aby
3: zase
2: tady
3: takový zajímavý fotopoint, jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
1: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
2: Že tohle vypadá tak strašidelně.
3: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
1: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
3: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
1: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben a nebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá.

0: dost stejně jako třeba samotným žákům.
1: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům šedivky i růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
2: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
1: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
3: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
4: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
5: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně je všechno vyměněno. Obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha. Vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk. A všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
4: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
6: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze, a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem z začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
12: Baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro pana Láčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo, a pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že by ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
0: Ajaj.
12: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle den výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta

0: společnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím, jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Rád.
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LogSpeed.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: kroucení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. A jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, já nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze.

0: Tak bohužel ano, a nebylo to příjemné.
1: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
2: Wow.
3: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
0: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
3: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
0: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
1: Přesně tak.
0: A hlavně,
1: je to
0: aby
1: zase
0: tady
1: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho ty vnoučata.
3: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
0: Že tohle vypadá tak strašidelně.
1: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
3: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
1: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
3: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.

0: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
2: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
3: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
2: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
4: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak.
5: Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě

0: že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
1: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
0: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, ale to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
1: jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
0: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu. Ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
1: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
0: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
1: ano.
0: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
0: říkám správně. Baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
0: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním. A koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, no, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na tom na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
2: Ajaj.
0: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: Hmm. No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. Zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už delší dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli.

0: Šli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
1: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
0: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
2: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
3: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
0: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
4: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
0: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
5: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
6: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
7: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí ve Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete první?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím.

0: tak.
1: A hlavně,
0: je to
1: tady...
0: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
2: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
3: Že tohle vypadá tak strašidelně.
0: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
2: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
0: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
2: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci

0: Návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeň najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem přišel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No a jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: barokní,
12: správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku a už jsem se začal trošku bát. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený. Protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím, jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
15: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky hrál jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě
12: té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
13: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
14: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
13: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
15: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
16: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
13: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
17: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
13: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
18: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
19: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: a teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to zase
17: tady
18: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho.

0: vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
1: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
0: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12,

0: 15, 17, 20 a 21, 30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnova budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
14: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
14: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
14: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo? Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
14: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
14: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
14: řekl jsem správně. Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
14: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
14: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
14: Vůbec.
12: Ne.
14: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
14: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
14: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
14: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
14: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený. Protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, jak kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
14: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. Zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
14: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
14: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
14: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ideál.
14: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
14: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. Nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo. No. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný. Jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra, Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby tady...
18: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemjdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě oborových stěn

0: a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3KK a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
2: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak.
4: Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem z začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, jak kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastnej, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
12: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Mírsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Mírsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Mírsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Mírska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAG.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: my jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem určitě spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili 2. místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili 2. Slováci a 3. Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme 2., ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: tady...
18: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Otázka u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni, to znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
5: jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená

0: zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
2: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář. Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
12: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
0: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
12: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
0: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
12: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
0: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
12: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvý. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
0: ano.
12: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
0: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
12: říkám to správně. Baroko, ano.
0: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
12: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
0: To pro paneláčníka je zima.
12: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
0: Bojíte se tam někdy?
12: Vůbec.
0: Ne.
12: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
0: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
12: Tam se vůbec nic nekoná.
0: Nic.
12: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
0: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
12: možná, můžete. Možná bychom mohli.
0: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
12: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bere takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jedinej zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
0: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
12: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
0: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
12: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a
0: barokní
12: také na prohlídky.
0: Jídlo bude?
12: Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
0: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
12: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
0: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
12: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
0: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
12: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když tohle to všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdyby jsme dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to... Doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LogSpeed.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: řízení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebuhr Galovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková Růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také

0: Mažítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
1: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
2: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
1: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
3: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
1: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
5: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
6: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych momentální součástí naší hospodářské a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologie na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
5: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
7: Dnes součástí panelu Female Leaders budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
8: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
5: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
9: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
5: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
4: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů.

0: Fedo.
1: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival Fedo a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
2: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je Fedo. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí ve Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vévodila. A jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit, tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby
17: zase
16: tady
17: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební

0: výuky.
1: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
2: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
1: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky, a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
0: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí. A opět bez front.
1: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit, a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
3: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
4: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
5: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
4: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo

0: uliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
1: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam

0: není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
1: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
2: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
3: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
2: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
4: Mě baví strašně jako běhat ten útok na, a být prout levý.
5: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
6: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
3: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
2: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
1: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům.
7: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
8: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
9: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
7: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
10: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako lepšího výsledku.
7: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
11: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
7: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku. Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
1: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky, na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
1: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek. Samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
1: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že, jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
1: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
1: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme dva psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že jo? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na tom na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, ano. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
1: Ajaj.
13: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělala si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna

0: a malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rál jsem nějaký video, lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnili kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je parada.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby tady...
18: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben a nebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na

0: fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
1: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
2: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
3: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
4: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
3: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
5: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost.

0: Divadelní je to derniéra hudební komedie Miluju tě, ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do Besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice. Protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
12: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
12: ano.
13: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
12: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
13: řekl to správně. Baroko, ano.
12: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
12: To pro paneláčníka je zima.
13: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
12: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
12: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, trošku bát. Už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnu na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
12: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
12: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
12: pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
12: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
12: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
12: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
12: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
12: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volný. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
12: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví.
13: Já děkuju za pozvání.
0: S vámi se těším na viděnou, třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
14: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
3: Zpívala bych neumím, plakat se mi nechce, šla bych domů nebudu.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
4: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
5: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klostermann, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klostermann.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
6: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
7: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
6: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
8: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
6: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
9: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tato spolupráce je hrozně důležitá.
6: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
10: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
6: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
11: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
6: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Lokspí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévr.

0: hry, při kterých diváci často ani nedutali.
1: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
1: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
2: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
3: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
4: Čindě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
5: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
6: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
7: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po myši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
6: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
8: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář. Jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
9: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
10: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
6: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
11: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné. Mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno. Takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: tady... zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice to bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: To znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní.

0: My, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
1: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
2: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemních bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
3: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
2: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
4: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně.

0: zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
1: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady

0: byli hodně spokojení.
1: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
2: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových hmyz a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
3: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
4: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
5: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
6: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
4: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
7: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
4: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
8: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
4: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
9: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
10: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
9: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
10: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam byly Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat. A
4: jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
10: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
4: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
10: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
4: ano.
10: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
4: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
10: řekl
4: to správně.
10: Baroko, ano.
4: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
10: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
4: To pro paneláčníka je zima.
10: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
4: Bojíte se tam někdy?
10: Vůbec.
4: Ne.
10: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
4: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
10: Tam se vůbec nic nekoná.
4: Nic.
10: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
4: Pravda nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
10: možná, můžete. Možná bychom mohli.
4: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
10: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
4: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
10: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
4: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
10: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
4: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
10: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherné fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
4: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
10: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
4: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
10: Já děkuju za pozvání.
4: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Budeme se na vás těšit. Na shledanou.
0: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, který má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Do okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární.

0: Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
2: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Šonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
2: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
3: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
4: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
5: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
6: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
7: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
8: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
8: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
8: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
8: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
7: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry. Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
13: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
7: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
14: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
15: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
7: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
16: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
7: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
17: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
18: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
19: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěží opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžký.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
5: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
10: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
11: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
12: Česká republika v této disciplíně vždy vyvodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
13: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
14: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
15: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
16: Tak kam nás vezmete prvně?
17: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
16: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
17: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
16: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
17: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
16: Wow.
15: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
16: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
15: a teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
16: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
17: Přesně tak.
16: A hlavně,
17: je to
16: aby tady...
17: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
15: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
16: Že tohle vypadá tak strašidelně.
17: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
15: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
17: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
15: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my nadále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání je investice do naší budoucnosti, takže já mám rádo, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule

0: Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. A ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně je všechno vyměněno. Obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha. Vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk. A všechno je vlastně teďko nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let včetně, samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská Měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
0: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice, to je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahu, změnily se styly zásahu vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahu na bodových míst a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
0: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
7: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
12: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání. Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
12: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
12: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo, protože nebylo...

0: to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
1: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
0: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
1: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám to správně.
0: Baroko, ano.
1: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
0: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
1: To pro paneláčníka je zima.
0: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
1: Bojíte se tam někdy?
0: Vůbec.
1: Ne.
0: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
1: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
0: Tam se vůbec nic nekoná.
1: Nic.
0: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
1: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
0: možná, můžete. Možná bychom mohli.
1: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
0: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle den, výjimečně prohlídky třeba jeden nebo dva dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi. A to je zajímavý pro návštěvníky.
1: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
0: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení. A zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
1: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
0: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká a potom ještě možná koncert, no a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
1: Na vašem webu zámekštěnovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
0: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
1: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
0: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
1: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
0: Já děkuju za pozvání.
1: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
0: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl v Vltavě, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo. No. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný. Jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rabí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohlo být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a jít třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme, chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď k těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda udělám všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpeed.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: řízení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková Růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity.
12: To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
11: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí Republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já sem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer. Totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders, budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Cílem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi z základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: Jsem spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadostiučinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: Obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete první?
18: No, záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: aby
18: tady... zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako takový trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdní pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské

0: To po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
1: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
2: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 KK a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
1: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
0: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak.
4: Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře.

0: pískaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
1: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
2: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejstkáře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
0: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
2: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přesto, že proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
0: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
3: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
4: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
5: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost z preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
4: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
6: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
7: Já jsem mladá hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
8: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
5: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky té techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
4: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
3: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům. První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako míru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
3: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
3: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
3: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
13: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
14: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem přišel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
13: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
14: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
13: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
14: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, Ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
13: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Mm-hmm. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Mm-hmm. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už neodprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
14: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. Mm. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že, jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
13: ano.
14: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
13: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní,
14: říkám to správně. Baroko, ano.
13: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
14: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Hmm. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
13: To pro paneláčníka je zima.
14: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod, to bohužel nejde.
13: Bojíte se tam někdy?
14: Vůbec.
13: Ne.
14: A to je zajímavý, on je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál, takže je to velmi dobře zabezpečený, ještě máme 2 psy, což taky je dobrý a vůbec, protože v tom zámku nic nepraská a to je zajímavý, my když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk a tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu. Jo. Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
13: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
14: Tam se vůbec nic nekoná.
13: Nic.
14: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
13: Pravda, nesmí stát cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
14: možná bychom mohli.
13: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
14: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba jeden nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme vejdeme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, jak kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
13: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
14: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
13: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
14: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
13: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
14: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme v loni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
13: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
14: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
13: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Dá.
14: Já děkuju za pozvání.
13: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
14: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
16: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník. Neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl u Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný Přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu, nebudeme hovořit. A když tohleto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohleto mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bod, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: My jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v LOXP.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: vracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví, Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky hrál jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme každou novou tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí. Jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
11: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity. To, že se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
12: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady. Jsme Nýrsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice, shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
8: Farní den v Nýrsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Nýrska pro televizi ZAK František Šimánek.
13: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Burácení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergallovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenské speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
10: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nad míru velká.
11: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
9: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
12: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
9: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
13: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
9: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
14: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
15: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
14: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
16: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
17: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
14: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
18: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. Cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
14: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
0: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a majoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny centrum Zlína. Po dvouleté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
19: Ulice zaplnily kroje, náměstí hudba a centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po dvouleté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
20: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jístebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: My jsme skoro všichni z jedné obce, právě z Hevozné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hevozné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě. První disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem naprosto spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité. My si hasičského povolání nesmírně vážíme, bez nich to prostě nejde.
11: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
12: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
1: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
13: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
1: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili 2. místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili 2. Slováci a 3. Bulhaři.
14: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme 2., ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě i na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
1: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
15: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
1: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
0: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
16: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
17: Tak kam nás vezmete prvně?
18: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
17: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
18: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
17: Bouřku v horách, bohužel ano, ale bylo to příjemné.
18: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
17: Wow.
16: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
17: Jinak kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit, teďka jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
16: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
17: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
18: Přesně tak.
17: A hlavně,
18: je to
17: tady...
18: zase takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
16: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava a přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
17: Že tohle vypadá tak strašidelně.
18: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhé debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
16: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
18: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
16: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Hezký dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání je investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnohamilionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolem jdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plz. Plzeň.eu. V Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral

0: bude městským nájemcům dobře bydlet.
1: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout a případně se o ně ucházet.
2: Jsou určeny pro různé cílové skupiny, od mladých lidí do 35 let, včetně samoživitelek, samoživitelů s dětmi, tak i pro cílovou skupinu lidí, kteří pracují v profesích, které jsou potřebné pro město, to znamená zdravotníci, učitelé, lidé z bezpečnostních sborů, ale je tady i část bytů určena pro lidi, kteří mají horší přístup na trhu s bydlením, to znamená lidi, kteří mají takzvanou registraci.
1: Doplním, že Plzeň v posledních 3 letech postavila nebo opravila 150 bytů, dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek, z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také Plzeňská měšťanská beseda.
3: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
1: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně

0: svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejstkaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
0: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomujou, že pes na vodítku může mít buď problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mně jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky, ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
2: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
3: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
4: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
3: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
5: Mě baví strašně jako běhat ten útok a být prout levý.
6: Já jsem od hasičů začala už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
7: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
4: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových míst a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
3: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
2: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům.
8: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
8: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
8: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
8: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnova budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
14: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
2: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
14: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
2: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
14: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali po druhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
2: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
14: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit
2: ano.
14: To, jo, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
2: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, říkám
14: barokní, správně. Baroko, ano.
2: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku, protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný, oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
14: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo, takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
2: To pro paneláčníka je zima.
14: Ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt. Takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
2: Bojíte se tam někdy?
14: Vůbec.
2: Ne.
14: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo, takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
2: Ajaj.
14: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
2: No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
14: Tam se vůbec nic nekoná.
2: Nic.
14: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
2: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
14: možná, můžete. Možná bychom mohli.
2: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
14: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah, takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali a poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek, jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
2: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
14: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení zákazníci a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
2: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
14: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota, a při těch budou prohlídky dva dny po sobě, že jo, budou dva dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moct návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
2: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
14: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má tři pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty. A užije si to prostě tak jako princezna.
2: Poslední otázka, prosím jednou větou. Kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
14: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastnej, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
2: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
14: Já děkuju za pozvání.
2: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
14: Budeme se na vás těšit. Nashledanou.
13: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní setkání Bedřicha Smetany s Karlem Klostermanem. To vlastně byl třetí ročník, neboť my víme, že Bedřich Smetana chytil inspiraci symfonické básně Vltava právě zde. On nebyl z Vltavy, byl zde u Zlatonosné Otavy. A když už jsme měli Václava Vidru, tak jsme zde odhalili i lavičku Václava Vidry s výhledem na Vidru. Tak jsme to všechno propojili, jak už bývá v pohádkovém království zvykem, všechno dobře skončilo.
3: Já jsem se tady upsal svému kancléři, že budu po Zdenkovi Troškovi pohádkovým králem, tak mi to nějak zůstalo, no. Takže jsem tady v téhle hezké uniformě s tou korunou na hlavě, ale to není úplně podstatný, jako já jsem díky tomu aspoň poznal několik moc hezkých míst a několik moc fajn lidí a to je vždycky strašně fajn.
1: V rámci pohádkového dne organizátoři rovněž představili nový projekt Čtyřhradí na Otavě.
2: To je krásný projekt, ten má taky ohromný potenciál. Je to spojení čtyř hradů na Otavě, což je Rábí, Strakonice, významný přemyslovský hrad v Písku a Zvíkov. Takže jednoduchá takzvaná čtyřpohlednice, fourpohlednice, čtyři razítka na pohlednici, odchyťte si nás při některé z našich akcí a my vám dáme překvapivou odměnu.
1: 24. pohádkový den, kromě organizátorského týmu, který tvoří hlavní srdce každoročního setkávání, vznikal letos také pod záštitou cestovatele Pavla Pavla, senátora Tomáše Fialy, centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje a radního Plzeňského kraje Libora Picky.
4: Václav Vidra, fenomén. Řeka Vidra, fenomén. Karel Klosterman, nebudeme o jeho významu nebudeme hovořit. A když toto všechno se nabídlo ve spojení, tak jsme nemohli ani jinak, než že jsme se k tomu připojili a myslím si, že to byl velice zdařilá záležitost. My jsme se s panem Václavem Vidrou a s pohádkovým dědečkem, jak já mu říkám, panem Gecem, jsme se potkali v, myslím si, že v Praze, kde také měl nějaké vystoupení a my jsme se tam dohodli, že by tohle to mohla být zajímavá příležitost zase jak trošku jinak a je třeba jiným divákům nebo jiným návštěvníkům si zkrášlit a připomenout, že existuje řeka Vidra a Karel Klosterman.
1: Z Šumavy pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Letní přestávka je u konce, hokejoví fanoušci se opět chystají oprášit šály a ladí hlasivky. Plzeňští Indiáni mají za sebou povedenou sezónu, díky níž si opět po 7 letech zahrají Ligu mistrů.
6: Champions League bude jako maličko neznámá, v té 7 let jsme jako tam nebyli, takže uvidíme, jaký to bude. Chceme vidět, jak na tom jsme, na co to bude stačit a Liga, to je úplně jiná soutěž a na té nám jako hodně záleží a tam bychom se chtěli pohybovat v nějakých klidných vodách, aby jsme se nedostali pod nějaký tlak hned ze začátku a pochopitelně nejlepší bylo, kdybychom dokázali navázat na tu loňskou sezonu.
5: Plzeňský klub letos operuje s navýšeným rozpočtem.
7: Je to těžký schánět, ale nějakým způsobem jsme to dokázali. Je to opět největší rozpočet v historii, co kdy HC Škoda Plzeň měla.
5: Generálním partnerem klubu i letos zůstává společnost Škoda Group.
8: Pro nás je to z několika pohledů dlouhodobý svazek. Na jedné straně se jmenujeme stejně, na druhé straně spolupracujeme 18 sezon, to je jedna z věcí, a na třetí straně věříme managementu, který prostě klub vede. Je to za mě 3 roky zkušenost, na který jsme pracovali, kdy jsme se vzájemně doplňovali, a myslím si, že pro celý Plzeňský kraj tahle spolupráce je hrozně důležitá.
5: Po uplynulé povedené sezóně prošla modrobílá družina výraznou obměnou, a to zejména v obraně.
9: Jsme spokojení a pracujeme a chceme pracovat s tím týmem takovým způsobem, aby jsme potěšili diváky a sami sebe, což znamená, máme nějakou filozofii, strategii, kterou chceme dodržovat, a vtiskáváme ji teď těm novým hráčům, a doufám, že to bude vidět a že přijdou diváci a že nás budou pozbuzovat a budou podporovat hlavně kluky, protože kluci si to doufám, že teda uděláme všechno pro to, aby jsme si to zasloužili.
5: Do extraligové sezóny vstoupí hráči Škodovky v nových dresech.
10: Líbí se mi, jsou hezký. Samozřejmě už jsme viděli dřív a je to zase o malinko něco jiného, ale to důležité tam furt zůstává a to si myslím, že je hlavní.
5: První soutěžní utkání odehrají Indiáni ve čtvrtek 3. září, kdy zahájí cestu Ligou mistrů domácím zápasem se švédským Regle. Následně je doma čekají polské Tychy a venkovní zápasy ve švýcarském Friburgu a francouzském Bordeaux. První extraligový duel odehrají v Loxpí.cz aréně ve středu 16. září proti Liberci. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: zvracení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
1: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
0: Během soboty a neděle nabídnul letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
2: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
0: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
3: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda, trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
0: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
3: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak, tak snad je to pro ně zajímavý.
0: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
4: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásný.
5: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
6: Čím tě nás to baví? Mali mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
7: Těším se, až budou lítat vysoko.
0: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
8: Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala farní den. Cílem farních dnů je upevnit společenství uvnitř farnosti a přivítat také nově příchozí nebo sousedy z okolí.
9: Začali jsme s mišem a po mši měli jsme přednášku o Nigérii. Já jsem prezentoval o Nigérii a taky rád jsem nějaký video, kdy lidi tancovali v kostele v Nigérii a taky moji rodina, tatínek, tak dál. A po mši měli jsme dětmi program tady, taky měli jsme něco sladkého, taky kávu, ale teď čekáme na divadlo.
8: Na závěr mše páter Antony také požehnal dětem a jejich aktovkám do nového školního roku. O dětský program se postarali sestry ze Strážova a zábavný program vyvrcholil divadelním představením Víti Marčíka Šípková Růženka, které pobavilo malé i velké diváky.
10: Všichni, kdo navštěvují pravidelně bohoslužby nebo patří do naší farnosti, tak se tady máme možnost sejít. A není to jenom samozřejmě pro farníky, ale je to i pro veřejnost. Pokud někdo chce se připojit k nám, tak vždycky vítáme

0: tvář a jo, jsme za to rádi, že prostě ty lidi mezi nás chodí, jo. Aby jsme nepůsobili jako uzavřená komunita, ale jako spíš otevřený společenství pro ostatní lidi.
1: Je to tady fajn, jsou tady příjemní lidé, je tady hezká atmosféra, hezké aktivity, protože se tady sejde tolik lidí, každý něco ví, popovídáme si a probere se situace a co by se zlepšilo a takhle.
2: To, co se mi líbí, protože my jsme tři farnosti dohromady, jsme Mírsko, Janovice, Strážov. Já jsem za Janovice. Shodou okolností. Tak to, co se mi líbí, je to propojení. A ta možnost třeba fakt jako jednou za čas se takhle sejít úplně jakoby dohromady, byť si trošku jedeme každý vždycky svoje, tak ale jednou za čas mít možnost takhle potkat, tak to se mi líbí.
3: Farní den v Mírsku přinesl příjemně strávený čas a ukázal komunitu, která pro společný cíl neváhá přiložit ruku k dílu a ani otevřít náruč ostatním. Z Mírska pro televizi ZAK František Šimánek.
4: A to už je pro dnešek opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Pojďme se ohlédnout za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Nad Chebem bylo pořádně rušno. Oblohu ovládly burácející motory, akrobatické manévry i legendární stroje, které se jen tak nevidí. Letecký den přilákal tisíce návštěvníků a nabídl podívanou, při které se divákům tajil dech.
1: Cení motorů, akrobatické manévry i historické stroje, které se jen tak nevidí. Chebské letiště patřilo o víkendu 29. a 30. srpna malým i velkým fanouškům letectví.
2: Dnes se vydařilo počasí naprosto krásně, všechno se to tady rozehnalo a už máme tady krásný prosluněný den, plný letadel a nabité atmosféry.
1: Během soboty a neděle nabídnu letecký den atraktivní ukázky moderní i historické techniky a především adrenalinovou show ve vzduchu.
3: Nám se letos do programu podařilo dostat spoustu nádherných historických letadel. Máme tady Korzára, Trojana a samozřejmě taky legendární Mustang, který v podstatě to jeho vystoupení se neomrzí.
1: Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky. Mistr světa v letecké akrobacii předvedl nad Chebem manévry, při kterých diváci často ani nedutali.
4: Dneska se mi na letišti v Chebu letalo krásně, je to, tam jsem hrozně rád, je to krásné letiště na krásném místě, počasí, hodně lidí, takže paráda trochu pofukuje, což je pro mě fajn, já to dokážu v té mojí ukázce využít, že to tak jako úplně zastavím to letadlo na místě, takže nádherný, paráda.
1: Martin Čonka již tradičně svůj let komentoval přímo z kokpitu letadla.
4: Já to dělávám, tohleto. A tak, aby jako lidi si dokázali nějak představit, co se taky děje v kabině a nějak se jim to snažím jako trošku přiblížit a tak snad je to pro ně zajímavý.
1: Vedle Martina Šonky se nad chebským letištěm představili také otec a syn Niebergalovi nebo akrobatická skupina Flying Bulls, která patří ke světové špičce skupinového létání.
5: Herný jako, super. Počasí vyšlo, perfektní. A tady ten letecký den je vždycky krásnej.
6: Já se vždycky těším na Martina Šonku, to každopádně. A vždycky mě zajímají ty vojenský speciály a druhováleční letadla.
7: Čím tě nás to baví, malý mi zrovna říkal, že by, jestli chci letět letadlem, říkám, já jo a ty, a on, že já už jsem připravený.
8: Těším se, až budou lítat vysoko.
1: Chebské letiště tak během víkendu nabídlo podívanou, při které diváci jen málo kdy spustili oči z oblohy. Martina Straková, televize ZAK.
0: Náměstí republiky v Plzni se mění před očima. První etapa rozsáhlé rekonstrukce je u konce. Z místa, kterému dlouhá léta dominovala doprava a parkování, má postupně vzniknout prostor především pro pěší a odpočinek.
9: První fáze velké rekonstrukce Plzeňského náměstí republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města

0: už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
1: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
2: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, měl výměstský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
0: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
3: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoliv kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
0: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
4: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
0: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky, zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
5: Investoři, developeři i zástupci technologických firem. Ti všichni se potkali na palubě takzvané investiční lodi v centru Prahy. Cíl byl jediný – propojit zajímavé projekty se zakladateli firem, mentory a technologickými lídry.
6: Špičkoví investoři, developeři nebo strategičtí partneři. Nejen ti se sešli na palubě takzvané investiční lodi, aby navázali přímé kontakty s klíčovými lidmi z inovačního a biznisového prostředí. Prestižní investiční akci dorazil ve čtvrtek 27. srpna osobně zahájit ministr průmyslu a obchodu. Jehož rezort právě v ten den dokončil očekávaný startupový zákon.
7: Já jsem chodím rád, protože je to o investicích, je to o inovacích, je to o startupech, což je ne nedílnou, ale řekl bych fundamentální součástí naší hospodářské strategie a já potřebuju zpětnou vazbu. A shodou okolností dneska je zajímavý den, protože odpoledne jsme dokončili očekávaný startupový zákon. Je to game changer, totálně měníme prostředí pro začínající technologické firmy s ohledem na to, jak firmu zakládat, jak jim zjednodušit to prostředí pro zakládání firem.
6: Řečníci během večera prezentovali své startupové projekty a inspirovali tak více než stovku přítomných hostů. Své zkušenosti a vize zde představili například vedoucí investičních produktů Airbank Petr Žabža, výkonný ředitel České technologické společnosti Meta IT Radislav Rutkaj, Barbora Vachtlová ze Středočeského inovačního centra a mnoho dalších.
8: Dnes jsem součástí panelu Female Leaders. Budeme se bavit o investicích do odolnosti, do obrany, technologií, dual use a bezpečnosti celkově. Jsem velmi ráda, že se toto téma v českých vodách otevírá a že o něm mohou mluvit ženy.
9: My jako Hospodářská komora bereme startupisty často na zahraniční mise, kde mohou představit svoje nápady, hledat investory a nebo rozvíjet svoji distribuční síť. Myslíme si totiž, že je to budoucnost, že máme šanci najít velmi zajímavé projekty a velmi dobré firmy, které dokáží působit na mezinárodní úrovni. Přijal jsem pozvání proto, že mám možnost mít na úvod svoji řeč ohledně toho, jak jsou startupy důležité pro českou ekonomiku.
6: Akci uspořádala inovační platforma Startup Disrupt, která propojuje zakladatele firem, mentory, investory a technologické lídry v Česku i ve světě.
10: Jedná se o 10. ročník akce Investment Boat. Celá akce je zaměřená na podporu českého investičního a inovačního ekosystému. cílem je ukázat vlastně, dejme tomu, odborné veřejnosti z řad právě investorů, různých vlastně inovačních center, jaké zajímavé technologické projekty tady v České republice máme, aby se o nich vědělo, aby si případně našli svoje první zákazníky, potenciální investory a pomohli jsme jim v tom jejich růstu zase dál.
6: A to se podařilo. Setkání otevřelo dveře k novým investičním příležitostem v oblasti rizikového kapitálu, nemovitostí a technologických sektorů. Pro Regio TV 1 připravila Lenka Prokšová.
5: Téměř 1000 hudebníků, tanečníků, folkloristů a mažoretek z Česka i zahraničí zaplnilo na 4 dny Centrum Zlína. Po 2leté pauze se vrátil Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO.
11: Ulice zaplnili kroje, náměstí hudba a Centrum Zlína rytmy z několika zemí světa. Po 2leté pauze se vrátil festival FEDO a spolu s ním stovky účinkujících. Od čtvrtka do neděle nabídl 22. ročník festivalu desítky vystoupení na několika místech ve městě.
12: My jsme strašně rádi, že ve Zlíně můžeme mít vlastně tady ten významný pro nás festival, kterým je FEDO. To znamená opravdu, je to, co vlastně chceme udržovat tu kulturu, vlastně opravdu ty naše zvyky v České republice a díky tomu vlastně tady ten festival opravdu podporuje jak ty naše kulturní zvyky, tak vlastně přináší opravdu tu zkušenost, jak to vypadá jinde.

Vrcholem sobotního programu byl průvod účastníků městem. Na náměstí Míru pak navázal hlavní festivalový program. Představili se dechové orchestry z Holic, Kopřivnice a Jistebníku spolu se zahraničními soubory z Indie, Slovenska a Lotyšska. Večer roztančil publikum v parku Komenského komorní hospodský orchestr nebo záhumení street band, který měl na festivalu premiéru.

0: my jsme skoro všichni z jedné obce, právě ze Hvozdné. Myslím, že 6 z nás bydlí v Hvozdné, mnoho z nás se narodilo na Záhumení, na té ulici, podle které je i naše jméno, takže jako jsme takový kamarádi ze základky, ze střední, takže funguje to dobře, si myslím. A pan Derka, který tady stojí za mnou mimo jiné, toho, o toho nemůžeme přijít, protože on nás k té hudbě vlastně dovedl na tady na Základní umělecké škole Morava a my jsme ho potom přizvali k nám do naší kapely.
1: Fedo už dávno není jen přehlídkou folkloru a dechové hudby, je především setkáním lidí, kultur a hudebních příběhů. A zatímco jedni přijíždějí z druhého konce světa, jiní mají zkušebnu jen pár kilometrů od Zlína. Festival tak připomíná, že stojí za to objevovat nejen vzdálené tradice, ale i muzikanty, které máme doslova za humny.

0: Poruba se stala dějištěm mistrovství Evropy v požárním sportu. Na šampionát dorazilo 27 reprezentačních družstev z 11 evropských zemí. První den patřil výstupu na cvičnou věž na hlavní třídě a českým reprezentantům se před domácím publikem dařilo.
1: 4 dny plné rychlosti, síly a přesnosti. Mistrovství Evropy v požárním sportu odstartovalo netradičně přímo mezi lidmi. Na hlavní třídě v Ostravě Porubě první disciplínou byl jeden z nejnáročnějších závodů šampionátu. Výstup na cvičnou věž.
2: Při tady těch soutěžích opravdu je i hodně úrazů. Ten výstup je obecně považovaný za velmi těžký a nebezpečný.
1: Závodníci musí s žebříkem postupně překonat jednotlivá podlaží věže. Rozhoduje každá desetina sekundy a chyba na startu znamená konec.
3: Nesmí ulít start, to znamená každý ulitý start znamená okamžitou diskvalifikaci, no a pak už rozhoduje jenom čas.
4: Hned první den se naši hasiči stali nejlepším týmem. Vybojovali celkem 15 medailí ze 24, z toho 6 zlatých.
5: No, já jsem velice spokojená, nemůžu být nadšenější. Jakoby nečekala jsem to a jsem ráda, že to vyšlo.
6: Makal jsem na tuhle šanci asi 12 let. Radost je, ale je tam i zklamání. Chtěl jsem víc.
7: Mohlo to být lepší, ale druhý místo furt je dobrý, jako jsem spokojený. Složitý sport je to za mě hodně, protože jako skloubit běh a ty práce rukama, nohama najednou je fakt těžké.
8: I feel very good, very nice.
9: Cítím se skvěle, pro moji zemi je to nový rekord.
1: Pořadatelé chtěli požární sport přiblížit veřejnosti, proto pro úvodní disciplínu zvolili právě Centrum Poruby a podle zaplněné hlavní třídy se jejich záměr podařil.
10: Fakt si vybrali skvělé místo, protože chtějí blíž lidem a tady na hlavní třídě si myslím, že se to skvěle povedlo, protože jsou tady obrovské davy lidí od rána a to je důležité.

0: My si hasičského povolání nesmírně vážíme. Bez nich to prostě nejde.
1: Mám to rád požární sport, takže je paráda.
2: Je to výborné, líbí se mi to, mám rád hasiče.
3: Po úvodním dni se šampionát přesunul na stadion Sareza. Následoval běh na 100 metrů s překážkami a štafety. O celkovém pořadí ale rozhodovaly výsledky ze všech 4 disciplín. Rozuzlení přišlo v sobotu. Mistrovství zakončila královská disciplína, požární útok, ve kterém zvítězili čeští muži i ženy.
4: Česká republika v této disciplíně vždy vevodila a jsme velmi rádi, že tady se nám podařilo zvítězit. Tak jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů.
3: Zatímco české reprezentantky v konečném součtu obsadili druhé místo, muži dokázali evropský titul obhájit. Za českými vítězi skončili druzí Slováci a třetí Bulhaři.
5: My jsme dopadli velmi dobře, skončili jsme druhý, ale mali jsme tam trošku smolu na té štafetě a na tom útoku. Škoda toho, ale jsme spokojní.
3: Úlevu po skončení náročného šampionátu neskrývali ani pořadatelé.
6: Pro nás to je takové velké zadosti učinění, když vidíme, že prostě to dobře dopadlo, vidíme úsměvy na tváři a budeme rádi, když se zase sejdeme někdy a možná i tady v Ostravě.
3: Celkem se během šampionátu rozdalo 90 medailí. Naši reprezentanti si jich z Ostravy odvážejí 51.
7: V obci Rapotín na Šumpersku se otevřelo Klamárium. Jde o turistické informační centrum, které však kromě informací o výletech do Jeseníků nabízí i zábavu. Konkrétně jde o různé optické iluze, například místnost s bouřkou, zrcadlové tunely nebo pokoj, kde se dá jednoduše ztratit.
8: Paní Tereza Šrajbrová nás bere na místo, kde vám oči tak trochu lžou. Zdejší infocentrum je totiž plné různých optických iluzí, což si ve velkém užívají hlavně děti, zatímco jejich rodiče si můžou v klidu posedět u kávy. Vítejte v Klamáriu v Rapotíně.
9: Tak kam nás vezmete první?
10: Tak záleží, jestli chcete začít od Zlatého hřebu, anebo půjdeme postupně.
9: Tak pojďme na Zlatý hřeb.
10: Tak už jste zažil někdy bouřku v horách?
9: Bouřku v horách, bohužel ano, a nebylo to příjemné.
10: Tak já věřím tomu, že tady vás to bude bavit, že tady to bude příjemné. Wow. Prosím do bouřky.
9: Wow.
8: Místnost s bouřkou působí trochu strašidelně. Díky zrcadlům máte dojem, že se tam ztratíte.
9: Jinak, kamarádi, tohle by bylo perfektní, když se potřebujete, já nevím, třeba schladit. Teďka, jak byly v létě ty horké dny, sem vejdete a je vám zima.
8: A teď se ještě dostat z bouřky ven a hlavně dávat pozor, ať do někoho nenarazíte. A tady už je místnost, kde se ztratíte doopravdy. Stačí si obléknout speciální pončo a jste pryč.
9: Takže tady se vlastně můžu na chvilku ztratit.
10: Přesně tak.
9: A hlavně,
10: je to
9: aby
10: zase
9: tady
10: takový zajímavý fotopoint. Jsou to hezké fotky pro babičky, protože babičky hledají hodně dlouho vnoučata.
8: Klamárium pro své iluze využívá hlavně zrcadla. Podařilo se vytvořit třeba dvě takové studny, které působí, že nemají konec. Jsou lidé, kterým se u nich může zamotat hlava. A přitom jde pouze o hru se světlem a odrazem.
9: Že tohle vypadá tak strašidelně.
10: Ten efekt toho zahnutí vlastně původně vůbec nebyl v plánu, ale ono to tak dopadlo a pak jsme tady vedli dlouhý debaty o tom, jestli to zahnutí nechat nebo opravit. Nakonec jsme se rozhodli, že ho necháme, že je to zase jako taky trošku něco jiného.
8: Zajímavou fotku si můžete udělat například i v kaleidoskopu nebo na lanovce, která vypadá jako opravdová. Klamárium se v Rapotíně otevřelo nedávno, těsně před prázdninami.
10: V Jeseníkách nemáme žádné místo, kam by člověk mohl cíleně přijet si koupit regionální dárek. Takže moje myšlenka byla taková, nabídnout nějakou zábavu, nabídnout lehké občerstvení, samozřejmě turistické informace a vytvořit místo, kde se bude dát pořídit cokoliv prostě od regionálních producentů.
8: Zájem o návštěvu Klamária je velký. Informační centrum zřejmě už brzy přivítá návštěvníka s pořadovým číslem 20 000. Marek Vrlák, TV Morava.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Začalo září a to znamená zahájení nového školního roku. V Plzni to znamená také otevírání modernizovaných škol, dostavěných učeben anebo školní jídelny. Nový školní rok začal na několika základních školách v Plzni ještě slavnostněji než jinde. Otevíraly se totiž po přístavbách, dostavbách a dalších velkých investicích. Už v poslední den prázdnin byla slavnostně přestřižena páska u 13. ZŠ na Slovanech.
1: Je to dostavba na 13. základní škole, vzniklo tady nových 11 nových odborných učeben, zároveň jsou tady 20 učební sálky, investice za bezmála 111 milionů korun, takže věřím, že tady dětem udělá radost a že se jim tady bude líbit. Je tady také zelená střecha, takže děti vidí, jak se vlastně chceme my dále rozvíjet ve městě Plzni. To znamená, je tady lepší mikroklima, hospodaření s dešťovou vodou, takže já z toho osobně mám velkou radost.
2: Znamená to pro nás moc, protože jsme získali opravdu 11 krásných učeben. Škola vlastně předtím měla specializované učebny jenom v suterénu, kdy se vyklidili sklady, abychom mohli vůbec dělit třeba jazyky, abychom měli kam dát počítačovku. Takže opravdu všichni učitelé jsou rádi, že mají nové prostory a nové možnosti výuky.
0: Další modernizované školy jsou známé sousedící základky na Borech, Šedivka a Růžovka. Na 26. základní škole nechalo město vybudovat 6 nových učeben.
1: Investice do vzdělání, investice do naší budoucnosti, takže já mám rád, že investujeme do škol nejenom tady na Růžovce, ale také vedle, kde jsme udělali vlastně přístavbu nové jídelny na 11. základní škole. Je to tady ta investice bezmála 50 milionů bez daně, je tady 6 nových učeben, takže ať se tady dětem líbí a věřím, že pedagogům to udělá radost stejně jako třeba samotným žákům.
0: Hned vedlejší školní areál pak dostal moderní a rozšířenou jídelnu, protože slouží žákům Šedivky i Růžovky a tak se tu často tvořily dlouhé fronty.
3: Školní jídelna je pro žáky určitě i pro rodiče velmi důležitá. My tady máme úplně nové prostory. My jsme chtěli eliminovat fronty, kdy tady opravdu žáci čekali dlouhé minuty na jídlo, takže tímto opatřením eliminujeme fronty a máme tady skvělý nový pojízdný pás, kam žáci budou dávat špinavé nádobí a opět bez front.
0: Pro Plzeň je školství jednou z hlavních priorit a tak do modernizace a rozšiřování škol investuje významné prostředky a navíc se našemu městu daří získávat i mnoha milionové dotace od státu a především od Evropské unie.
4: Ve městě máme poměrně dost starších budov a rekonstrukce a řekněme investice do nových učeben z nich dělají modernější zařízení, tak aby se dalo učit tak jako v 21. století. A dneska máme tyhle ty nádherné moderní učebny, kde je to nejmodernější zařízení. Jsou tady televize místo tabulí. Jenom když si vzpomenu, jakým způsobem jsme se učili my, tak si myslím, že pro dnešní děti je to mnohem příjemnější zážitek a že se dozvídají daleko víc, než kdyby se jenom učili podle tabule s křídou.
0: Jedna z nejslavnějších loutek u nás, Skupův Hurvínek, slaví letos sté narozeniny a v Plzni si toto výročí připomínáme mimo jiné výstavou Hurvínek inspiruje dnešní generace. Ta je k vidění až do konce září v Šafaříkových sadech a všichni návštěvníci mohou sami hlasovat pro nejzajímavější dílo. Všechny vystavené obrázky nebo texty vytvořili děti z plzeňských škol v rámci soutěže, ve které se zamýšleli, co by Hurvínek dělal v současné době. Nově zrekonstruovaná zpívající fontána Korzo v plzeňských Kopeckého sadech naproti Měšťanské besedě bude kolemdoucím hrát až do konce října. Na počest slavného skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni několik let pobýval a působil, má fontána na repertoáru právě jeho skladby. Spojení hudby a tryskající vody můžeme obdivovat denně, vždy v 10, 12, 15, 17, 20 a 21.30. Pokud vás zajímají konkrétní skladby a další informace, najdete je na webu kultura.plzeň.eu. Plzni v posledních letech výrazně přibývá nových městských nájemních bytů. Další dva domy s celkem 16 bytovými jednotkami teď město po rekonstrukci slavnostně otevřelo v Kotkově ulici.
5: My jsme zrekonstruovali starý dům, který dlouhý roky chátral a opravdu nebyl v dobrém stavu. A zrekonstruovali jsme ho skutečně kompletně, od střechy po veškeré rozvody a tak dále. Vzniklo tady nově 16 městských nájemných bytů. Ty byty jsou od 33 do 83 metrů čtverečních.
6: Kromě obvodových stěn a stropů, tak vlastně všechno vyměněno, obvodový pláž, jsou tady nové podlahy, vomítky, nové rozvody, nová střecha, vlastně vzniklo tady nových 16 bytových jednotek, v každém objektu po 8. Velikost bytů je od 1,1 až po 3 kk a všechno je vlastně teď nový, pěkný, tak doufejme, že se tady bude městským nájemcům dobře bydlet.
0: Některé z těchto bytů jsou na městském realitním portálu byty.plzeň.eu stále ještě v nabídce a zájemci si je tak mohou prohlédnout

0: Dalších 150 nabídne ještě do konce letošního roku a celkově je v různé fázi přípravy 1080 bytových jednotek. Z toho 131 už má vydané stavební povolení. Plzeň patří po prázdninách festivalům a 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo přilákal na západ Čech 26 souborů z mnoha zemí světa. Těšit se můžeme nejen na tradiční představení, ale i loutková, hudební nebo pouliční a samozřejmě i na výběr toho nejlepšího, co česká divadla uvedla v uplynulém roce. Podrobnosti a kompletní program i s možností zakoupit vstupenky najdete na webu festivaldivadlo.cz. Září znamená nejen zahájení nového školního roku, ale také divadelní a kulturní sezóny. S pestrou nabídkou zajímavých koncertů, divadel a dalšího programu přichází také plzeňská měšťanská beseda.
1: Určitě bych divákům chtěla doporučit divadlo Ungeld, které přijede z Prahy s novou divadelní hrou Švýcarsko, ve které uvidíme Ivanu Chýlkovou a Petra Uhlíka, kterého diváci možná znají jako Hojera z televizního seriálu. Potom těsně před Vánoci nás čeká taky taková zajímavost divadelní, je to derniéra hudební komedie Miluju tě ale s Romanem Vojtkem, Danielou Šinkorovou a Lumírem Olšovským. A čeká nás také spousta koncertů, například 8. listopadu znovu přijede do besedy Kateřina Marie Tichá, která loni úplně vyprodala velký sál, teď chystá nové album a s kapelou Benjis znovu přijedou sem nám zahrát.
0: Policisté, hasiči, záchranáři i všichni ostatní, kteří se starají o naši bezpečnost a zdraví, se představí v sobotu 12. září v Plzni za Plazou. Celodenní akce Hrdinové Plzně je jednak poděkováním složkám integrovaného záchranného systému za jejich práci, ale především atraktivní možností vidět jejich výbavu, techniku a práci hodně zblízka. Připraveny jsou jak statické ukázky s možností vše důkladně prozkoumat, tak i akční předvedení simulovaného výjezdu k nehodě nebo policejní zásah i se služebními psy. Děti mohou projít soutěžní stezkou a získat speciální odznak. Díky, že jste se dívali. Babí léto v Plzni slibuje krásné počasí, ale přesto věřím, že si i příští týden najdete čas na další díl pořadu Plzeň v kostce.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Dětem začal nový školní rok. Několik českých fotbalových klubů bude hrát nejprestižnější evropské poháry. Meteorologové slibují krásné babí léto a podle ekonomů se českému průmyslu nebývale daří. Chcete další dobré zprávy? Tady nabízíme souhrn od našich regionálních štábů. Česká republika je zemí pejskařů. Průměrně každá druhá domácnost má čtyřnohého člena. Třeba v Praze 10 teď proto otevřeli pejskařskou akademii, kde radí, jak si se svými zvířecími kamarády rozumět.
1: Desítka myslí i na své pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky. Právě proto vznikla Psí akademie Prahy 10, která nabízí bezplatný výcvik i praktické poradenství. Cílem je pomoci lidem lépe svým psům rozumět a zvládat společný život ve městě bezpečně a v pohodě.
2: Na Praze 10 je spousta lidí, kteří chovají psy a desítka vůbec podporuje psy. A jde o to, že snažíme se předcházet takovým konfliktním situacím, kdy vlastně se setkávají nevychovaní psi třeba s chodcem a vlastně navozuje to určité konfliktní situace. Takže Psí akademie je vlastně taková průprava toho, aby ten pes dostal takový ten certifikát, říkáme tomu městský pes.
3: Spoustu majitelů psů velmi často třeba nerozumí úplně svým psům a chtěli bychom, aby se spoustu informací dostalo mezi pejskaře, praktických informací, které by samozřejmě zlepšily to soužití a předešlo by se spoustu nepříjemnostem, komplikacím a aby celkově to soužití mezi širokým okolím bylo pro všechny lidi vlastně příjemnější.
1: A teď se nabízí otázka, co je tedy vlastně mezi pejskaři nejčastějším nešvarem a v čem bývá největší problém?
3: Já bych řekla, že to velmi často neohleduplnost k jiným pejskařům. Pes na volno, i přestože proti mně jde pejsek na vodítku, tak velmi často si pejskaři, co mají psy na volno, neuvědomují, že pes na vodítku může mít buď

0: problém chování, ale hlavně může mít zdravotní problém. Takže takovej ten základ, pokud vidím, že je pes na vodítku, minimálně bych si svého měla odvolat tak, aby neobtěžoval proti pejska, který proti mě jde.
1: Psí akademie Prahy 10 je určená prakticky pro každého pejskaře z desítky. Ať už máte doma štěně, mladého psa nebo zkušeného parťáka. Kromě výcvikových lekcí jsou k dispozici také bezplatné psí poradny, kam není potřeba se předem registrovat. Ty se konají pravidelně na různých místech Prahy 10, od parků až po psí hřiště. Takže za radou nemusíte nikam daleko. Stačí si jen na webu městské části vybrat termín a prostě přijít. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.
2: Dobrovolní hasiči neodmyslitelně patří ke všem českým městům, vesnicím i vesničkám. Třeba v Dětmarovicích už oslavili 130 let existence vlastního sboru.
3: Dětmarovičtí dobrovolní hasiči si v srpnu připomněli 130 let od založení sboru. Velkolepé oslavy odstartovali průvodem a spanilou jízdou požární techniky. Na Sokolském hřišti pak návštěvníky čekal bohatý program, včetně hudebních vystoupení i dynamických ukázek.
4: Asi nejdůležitější je to, co se tady děje od 13. hodiny do 16. hodiny, a to konkrétně veškeré ty dynamické ukázky, které vidíte. Ty jsme zvolili i dost preventivního důvodu, aby lidi si uvědomili, co a jak se děje, jak ty věci probíhají, jaké jsou postupy, aby to viděli na vlastní oči.
3: Součástí programu byla taky ukázka hašení stoletou koňskou stříkačkou nebo požární útok mladých hasičů.
5: Mě baví strašně jako běhat ten útok na, a být prout levý.
6: Já jsem od hasičů začal už vlastně od základní školy, jak jsem byl ještě menší. Hrozně se mi v té době prostě líbili hasiči a bezpečnostní složky, jak vlastně zachraňují životy a tak. A jsem tady hodně spokojený.
7: My v posledních 15-16 letech se snažíme velmi podporovat SDH. Je to jeden z našich nejvážnějších spolků, kterých máme asi 15. A snažíme se, aby i technické zázemí bylo natolik dobré, aby to prostě fungovalo.
4: Nejdůležitější, co jde vidět, je ta obrovská změna za těch 130 let v technice. To je asi to nejdůležitější. Změnily se postupy z zásahů, změnily se styly zásahů vůbec, které jsou. Máme hodně povodní, my jsme tady v povodňové oblasti, takže míváme dost povodní, míváme dost zásahů na bodových mist a tam všechno díky ty techniky je úplně jiné, než to bylo kdysi.
3: Významnou součástí práce dětmarovických dobráků je taky výchova mladých hasičů. Těch mají v obci aktuálně na 30 a tvoří tak téměř polovinu sboru.
2: Pustit se do kompletní přestavby historické stavby je vždycky velmi odvážné. A pokud je tou stavbou největší náměstí, chce to odvahu dvojnásobnou. V Plzni se centrum města ozeleňuje a místo aut má být určeno hlavně pěším a výletníkům.
8: První fáze velké rekonstrukce plzeňského náměstí Republiky je u konce a historické centrum města už zdobí vzrostlé stromy. Projekt, který část lidí vítá a druhá kritizuje, má náměstí úplně proměnit. Centrum města už nemá být průjezdním místem a parkovištěm, ale místem pro posezení a procházky.
9: Musím říct, že jsem hlavně opravdu spokojený s tím, jak ta stavba probíhala, protože ta píle, kterou stavební jako společnost věnovala celé té rekonstrukci, byla z mých zkušeností jako nadmíru velká.
10: Mně se to moc líbí, my jsme lidem slíbili, že zlepšíme pobytové podmínky právě na náměstí a stromy k tomu nepochybně patří. Je tady spousta nových prvků, nový městský mobiliář, také mlžítka, takže věřím, že tady Plzeňané najdou klid a zejména do budoucna také vytoužený stín.
8: Umístění stromů a významný zásah do tradiční dlažby bylo mezi lidmi často hodně kritizováno. Celkově ale nyní náměstí působí víc jako propojená zóna pro pěší a ne jako silnice lemovaná chodníky.
11: Ty desky byly upraveny stejným způsobem, jako se prostě upravují fasády na historických domech, taky se nezachraňují praskliny a díry v historických fasádách, prostě se ty fasády obnoví do původního stavu a myslím si, že tady se docílilo jako nikoli v kompromisního, ale skutečně jako a lepšího výsledku.
8: Stromy, které by se během několika let měly rozrůst a poskytovat stín, byly přivezeny z Holandska, kde jsou speciálně vyšlechtěné, aby snášely podmínky rozpáleného města. Sázeny jsou navíc do moderně připraveného podloží.
12: Je tady poměrně jako unikátní nebo na základě té nejlepší praxe, která se používá nejenom dneska u nás, ale už další dobu v Evropě, a tak jsou tady zajištěny podmínky pro ty stromy, kdy to sice zůstává očím skryto, ale vlastně v podzemí je vytvořená takzvaná výsadbová rýha, která zajistí, že ty stromy prostě dlouhodobě budou prosperovat.
8: Město už má plány i na další etapy proměny náměstí Republiky. Zatím ale není úplně jasné, kdy začnou. Zahrnovat budou protilehlou stranu i s ulicí Dřevěnou. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Jaké to je žít na zámku? A co vlastně vede člověka k tomu, aby si zámek koupil a začal ho opravovat? Mluvil jsem o tom s nadšencem, který sám o sobě říká, že není zámecký pán, ale otrok zámku.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak se žije na zámku, jak člověka vlastně napadne stát se zámeckým pánem a co všechno to obnáší. Naším hostem je zámecký pán ze Štěnovic, Pavel Šindelář.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Kde se ve vás vzala myšlenka, že budete zámeckým pánem nebo zámeckými pány vlastně?
13: Já bych spíš řekl, že jsme zámeckými otroky, protože když se přestěhujete na zámek a je bez toho služebnictva a bez těch velikých peněz, který vám vlastně ten luxusní život na tom zámku vlastně zabezpečí, což bohužel není náš případ, tak se stanete zámeckým otrokem a děláte úplně všechno. Od úklidu přes údržbu zahrady, čištění kanalizace, svadeb, kulturních akcí a máte tak široký záběr, že vlastně nemáte jeden víkend volnej. Vždycky si něco vymyslíte, že prostě budete dělat a řekli jsme si asi po roce, hele, dneska tuhle tu neděli nebudem vůbec nic dělat. Ráno jsem vstal a říkám, co budu dělat? No samozřejmě, že jsem šel zase si něco vymyslel, protože už to nejde, nedávám to a prostě pořád makáte, takže takový je život na zámku.
2: Zpátky k té otázce, kde vás to napadlo, kde přišlo to rozhodnutí?
13: Úplná náhoda. My jsme bydleli v Praze, v rodinném domě a přišel covid. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom mohli žít na zámku. Ale tím covidem vlastně se všechno zavřelo, byli jsme doma a vždycky jsme rádi jezdili po zámcích, jak v Čechách, tak i v Evropě. A já jsem to trošku nahradil tím, že jsem koukal na inzeráty, na památky na prodej a najednou tam vyjeli Štěnovice, protože já jsem byl zvědavý, jak to vypadá v těch soukromých zámcích, že? Jak to vypadá vevnitř, protože se tam nedostanete. Takže tam vyjeli Štěnovice, no a tak jsme na to koukali a říkali, hele, to je docela hezký, tam se zajedem podívat a...
2: Jo, takový jako, že místo, abyste šli někam na prohlídku, tak jste šli jakoby zájemci.
13: No, jakoby úplně ne, jo. Trošku předtím jsme si říkali, že by jako to bylo hezký tam bydlet, ale taky jsme přemýšleli, jako, jak to koupit, jo. Protože nebylo to zase úplně levný, ale zase ne extrémně drahý. A tak jsme si řekli, že bychom prodali dům v Praze a za to koupili zámek a postupně ho potom opravovali. No, jeli jsme se tam podívat na zámek, samozřejmě jako bylo to v hrozném stavu, ale když jsme tam ještě vzali podruhý otce, tak nám řekl, ať to jako okamžitě vezmeme, že prostě je to nádherný a za tu cenu super. Takže jsme prodali dům v Praze a přestěhovali jsme se na zámek a začala práce a nic než práce.
2: Dneska, když člověk kupuje nějakou větší nemovitost, tak už přemýšlí, že třeba ji rozdělí na 6 bytů, který prodá, aby na tom nějak zbohatnul. Ten zámek má, myslím, 17 místností. Nepřemýšleli jste o tom, že byste třeba část, když už ne odprodali jako byt, tak třeba pronajímali jako zajímavý penzion?
13: To vůbec, protože když tam na tom zámku bydlíte, tak vlastně vidíte ten potenciál toho, jak ten objekt je krásný jako celistvej. A i když třeba jsem ze začátku přemýšlel, že jak bych to řekl, třeba něco trošku jako vošulím, jo, při těch opravách a takhle, tak potom vám to nedá. A stejně s těma památkářema přemýšlíte, jak to vylepšit a jak prostě tomu dát tu starou slávu a vlastně neskazit, řekl jsem to slušně, neskazit to prostě moderními prvky a zachovat to tak, jak to opravdu bylo dřív. A řekl bych, že teď jsem možná ještě přísnější na sebe než památkáři.
2: Ten zámek je z přelomu 17. a 18. století, je barokní, řekl to správně.
13: Baroko, ano.
2: A jak moc si člověk musí právě zvykat na to, že žije v baroku? Protože to asi ty nároky dřív byly třeba jiný. Oni nepotřebovali mít, že jo, prostor pro televizi, pro zásuvku, pro internet a potřebovali jiné věci. Jak se s tím moderní člověk směřuje?
13: My jsme měli štěstí, že na tom zámku se bydlelo. Jo, od těch 90. let, kdy to jeden podnikatel zrekonstruoval, tak na tom zámku se bydlelo. Takže tam je tu střední topení, což prostě je opravdu veliký luxus. Hmm. Je tam teplá studená voda, další luxus a splachovací záchody. Takže to, co vyberete jako samozřejmostí, tak pro nás je opravdu velká vymoženost a zámek se příjemně vytopí v zimě na 21 stupňů, což třeba pro vás by byla zima.
2: To pro paneláčníka je zima. Mm-hmm,
13: ale my už jsme si zvykli ty mikiny a večer k televizi třeba se přikrejt, takže tady v tom vlastně se tam dá bydlet, ale naběháte se, že jo, protože když jdete třeba v noci na záchod, no tak projdete 4 místnosti a jdete, že jo, hodně metrů, že se rozkoukáte a pak vám zase trvá usnout, protože musíte všude projít a nemůžete mít u ložnice hned záchod. To bohužel nejde.
2: Bojíte se tam někdy?
13: Vůbec.
2: Ne.
13: A to je zajímavý. On je ten teda zámek velmi dobře zabezpečen, protože ten podnikatel, co tam bydlel před náma, se o sebe dost bál. Takže je to velmi dobře zabezpečený. Ještě máme 2 psy, což taky je dobrý. A vůbec, protože v tom zámku nic nepraská. A to je zajímavý. My, když jsme třeba byli na chatě, tak tam furt něco praskalo, že? A pak musíte identifikovat každý vám neznámý zvuk. A tady je úplný ticho. Jo. Takže se tam spí nádherně i návštěvy, když tam jezdí, tak říkají, jak se tam krásně spí, že je tam klid. A teda je pravda, že jsem tam teda dal takovou tu kameru s tím nočním viděním a koukal jsem v noci na to, jestli náhodou něco neuvidím. A teďko, že jo, teďko byl večer, ticho, a já tam tu kameru takhle a představoval jsem si, jak třeba na Instagramu, na YouTube vám vyskočí a vždycky vám na vás něco vyskočí. A teď jsem se trošku, a už jsem se začal trošku bát, to přišlo, teda, už to přišlo. A teďko někde něco, jestli auto tam zatroubilo a náš pes vylít a vyštěknul. A jak vyštěknul, tak já jsem se takhle, že mi ten telefon vylít z ruky a spadnul na dlažbu, jo.
2: Ajaj.
13: Takže to byl jediný asi moment, kdy jsem se na tom zámku bál, jinak teda vůbec.
2: Hmm. No a už jste potkal bílou paní bez hlavého rytíře?
13: Tam se vůbec nic nekoná.
2: Nic.
13: Vůbec nic, helejte. Vůbec nic, je tam opravdu klid a bylo by to zajímavý, třeba když děláme ty prohlídky, jako o něčem takovým říct, ale za nás už ne.
2: Pravda, nesmí stát v cestě historce, takže nějakýho strašáka si vymyslet určitě
13: možná, můžete. Možná bychom mohli.
2: Vy se to teďko sám nakousnul, děláte prohlídky, to znamená, lidé mohou nakouknout přímo k vám domů, k vám do koupelny, k vám do ložnice?
13: Říkáte to správně, my teda děláme prohlídky hlavně teď pro děti ze Štěnovické školy a okolí, aby se děti zadarmo dostali prostě do tohoto objektu a měli k tomu vztah. Takže to dělám pravidelně už od té doby, co jsme se tam nastěhovali. A poslední roky děláme i takhle výjimečně prohlídky třeba 1 nebo 2 dny v roce, kdy veřejnost může navštívit náš zámek. Jelikož je soukromý, vlastně bydlíme tam v celém tom prvním patře, tak návštěvníky bereme takměř do celého zámku, mimo pár depozitářů, vlastně si projdou celý zámek a jsou z toho nadšený, protože já si myslím, že jsme asi jediný zámek v Čechách, kde majitel zámku vezme, jak vy říkáte, do ložnice, do koupelny a ty lidi vidí opravdu, jak se tam vaří, jak se tam bydlí, kde tam koukáte na televizi a to je zajímavý pro návštěvníky.
2: Když už jsme teda takhle daleko, máte to zařízení, aby odpovídalo tomu baroknímu stylu, anebo v těch svých místnostech, které obýváte, máte normálně moderní vybavení?
13: Modernu nemáme. Modernu nemáme. Jednak jako obdivuju to, když má někdo nádherně moderně zařízený barák, mám to rád, ale opravdu Štěnovický zámek je barokní, je tam velký depozitář, jak obrazů, nábytku, koberců, dokonce i ty koberce jsou některé jako původní od původních majitelů, takže je to stylově zařízení a návštěvníci prostě jsou překvapení, že ten nábytek a že ten zámek je prostě vybavený dobře.
2: Dostanou se k vám lidé, vy už jste zmínil občas nějaké prohlídky pro školy, ale jsou třeba nějaké příležitosti, kdy se k vám dostanou všichni, kdy je opravdu zámek otevřený?
13: Ty kapacity jsou omezený, ale příští rok nás vlastně čeká několik akcí. V dubnu budou velikonoční trhy, pátek, sobota a při těch budou prohlídky 2 dny po sobě, že jo, budou 2 dny prohlídky, takže můžou se návštěvníci v dubnu ve Velikonocích přijít podívat jak na trhy velikonoční, tak i do zámku. Potom nás v květnu čeká Food Fest, takže se můžou přijít lidi dobře najíst a také na prohlídky. Barokní jídlo úplně si nemyslím, jestli by to ty lidi jedli. Jo? Lidi jsou docela na to jídlo docela rozmazlený a konzervativní, takže myslím si, že bude taková ta klasika, co se na těch foodfestech foodfestech prodává. No a foodfest teda bude taky s prohlídkama. No a potom už nás zase čeká kulturní léto, kdy v listopadu už si budou moc návštěvníci koupit vstupenky, třeba k Vánocům jako dárky, tak můžou si koupit vstupenky na náš festival a bude zase divadlo. Už to máme zarezervovaný, máme skvělý herce připravený, Martina Zounara, Maholenu Bočanovou, Filipa Blaška, jich tam opravdu jako hodně. Takže to nás čeká. A potom ještě možná koncert. No a mezi tím svatby samozřejmě, návštěvy. Ty svatby jsou jako velmi oblíbený u nás. No.
2: Na vašem webu zámekštinovice.cz jsem viděl, že taky pořádáte svatby. Je to tak, že svatba je v zámecké zahradě, nebo se uskuteční něco i uvnitř?
13: My jsme to udělali tak, že chceme, aby si ta nevěsta s tím ženichem tu svatbu užili jako opravdu do sytosti. Takže jsme to vymysleli tak, že neděláme jenom obřady na hodinu a zase pryč, ale ta nevěsta si ten zámek užije od pátku do neděle. Takže že jo, má park k dispozici na oslavu, potom zrekonstruovanou zámeckou stodolu, kterou jsme vloni dodělali jako mokrou variantu. Naštěstí jsme ji nikdy nepotřebovali, ale ta možnost tam je. No a má nevěsta pro sebe přízemí zámku, kde má 3 pokoje pro sebe, kuchyň vybavenou a vlastně je tam jako ta princezna, která si to užívá, udělá si tam nádherný fotky, jak teda beru i k nám do patra na ty fotky nevěsty a užije si to prostě tak jako princezna.
2: Poslední otázka, prosím jednou větou, kdybyste se měl znovu rozhodnout, šel byste do toho zase?
13: Je to těžká otázka, jo, protože nám se ten život strašně změnil a vlastně každý den jenom pracujete, jediný víkend jsme neměli volnej. Ale když si vezmu, že jak nás nabíjí to, že tam ty lidi chodějí a že se jim to líbí, že nás třeba i někdo pochválí, že to děláme dobře, tak to tak naplňuje, že jsem šťastný, že jsme se proto rozhodli a vím, že mi čeká do smrti práce, ale je to práce hezká a lidem to dělá radost a o to nám jde.
2: Moc děkuju za návštěvu a držím palce, ať vás to baví. Ne?
13: Já děkuju za pozvání.
2: S vámi se těším na viděnou třeba právě na Štěnovickém zámku, ale určitě u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
13: Budeme se na vás těšit, na shledanou.
15: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Sedm pohádkových zastávek po stopách spisovatele Karla Klostermana. Pohádkové putování po jižních Čechách a Šumavě pod taktovkou spolku Karla Klostermana započalo v neděli 16. srpna na zámku Štěkeň, kde Klosterman svého času pobýval.
2: František Sáček udržuje 20 let, možná víc, světničku Karla Klostermana na zámku ve Štěkni, kde teda skutečně žil Karel Klosterman poslední, dá se říct, měsíce svého života.
1: Právě odtud vyrazila na svou cestu celá delegace v čele s pohádkovým králem Václavem Vidrou. Cílem celé mise bylo symbolické přepravení Klostermanovy židle, na které spisovatel skutečně s nejvyšší pravděpodobností sedával, do domu Karla Klostermana v Srní. Cesta ovšem měla spoustu zastávek. Trasa totiž vedla přes Strakonice, kemp Podskalí, Střelské Hoštice, Podhradí Rabí, muzeum v Sušici až na šumavskou Čeňkovu pilu, kde celodenní program vyvrcholil. Přes celý den průvod doprovázela muzika dudácké kapely Martina Škanty.
2: Tady jsme udělali propojení a fiktivní